0: her in my bed, just to save her from the foggy, foggy dew.
1: Tony, all I can say that it's so sad I'm crying like a nose conductor.
0: I tell you to zaspívejte česky.
2: No, víš, Taníku, že to není špatný nápad, ovšem my nebudeme tak dojemný.
1: Ne, my musíme to zpívat trošku rychleji. My nemáme ty hlasy, co má ten David.
2: Tak jedem, Taníku. Já, co mládenec, jsem byl sám a sám pláteníkem na venku. A jedno jediný, co jsem kdy vyvedl, měl jsem rád svou panenku. Já ji měl celou zimu rád. Ale to necelé. Bože, jedno jediný, já jich chtěl ohřát, když padla chlad.

naar uw tiegenvel. Hello, not. Když padla chladná rosa, to je celé. Ještě jsem mládenec a jsem setinkem, pláteníkem na venku. A vždycky, když se mu do...

0: my bed, just to save her from the foggy, foggy dew.
1: Tony, all I can say that is so sad, I'm crying like a note conductor.
2: Zaspívejte česky.
3: No, víš, Taníku, že to není špatný nápad, ovšem my nebudeme tak dojemný.
1: Ne, my musíme to zpět trošku rychleji. My nemáme ty hlasy, co má Tonda. Tak jedem, Toníku.
3: Já, co mládenec, jsem byl sám a sám pláteníkem na venku. A jedno jediný, co jsem kdy vyvedl, měl jsem rád svou panenku. Já jí měl celou zimu rád. Ale to necelé. Bože, jedno jediný, já jí chtěl ohřát, když padla chladná rosa do jetele.
1: Jednou v noci za mnou

0: stars. Hello, not.
1: Když padla chladná rosa, to je celé. Ještě jsem mládenec a jsem se synkem, pláteníkem na venku. A vždycky, když se mu do